0: Stop Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej. Dobrý den a vítejte u červencového vydání Playlist Music. Právě začínáme. Jsem moc rád, že posloucháte.
6: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt.

0: Playlist Music na rádiu Hey, u pořadu, kde každý měsíc mapujeme to nejzajímavější z hudebních novinek. Dnes se společně podíváme na čerstvá alba od Rolling Stones, Deep Purple nebo Masterplan. Prozradím, kdy se dočkáme nového alba od Kissin' Dynamite a řekneme si, co chystají legendární U2. A teď přeji hezký poslech a jdeme na to.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu rádia Hey.

10. červenec letošního roku patřil jedné z největších rockových legend všech dob. The Rolling Stones totiž vydali své nové studiové album Foreign Tongues, které navazuje na velmi úspěšnou desku Hackney Diamonds z roku 2023. Je to už 25. studiové album kapely a znovu potvrzuje, že Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood rozhodně nepatří do hudebního důchodu. Novinku produkoval Andrew Watt a na nahrávce hostují například Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith z The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Fanoušky určitě potěší i skutečnost, že album obsahuje jednu z posledních studiových nahrávek s Charliem Wattsem. Desku už předznamenali singly Rough and Twisted a In the Stars, později následované skladbou Jealous Lover. Album nabízí 14 nových skladeb a podle prvních ohlasů jde o energickou směs klasického rock'n'rollu, blues i modernějšího zvuku. Ať už jste se Stones vyrůstali, nebo je teprve objevujete, Foreign Tongues je důkazem, že opravdový rock nestárne. A teď už si pojďme jednou

Němečtí power metalisté Masterplan jsou zpátky s novým studiovým albem Metalmorphosis. Kapela kolem kytaristy Rolanda Grapova znovu potvrzuje, že melodický power metal rozhodně nepatří do minulosti. Novinka přináší výrazné kytarové riffy, velké refrény a precizní muzikantské výkony, které fanoušci Masterplan očekávají. Přestože název alba naznačuje proměnu, kapela zůstává věrná svému typickému zvuku. Staví na silných melodiích, sborových refrénech a poctivém evropském metalovém řemesle, jen s modernější produkcí, která dodává nahrávce ještě větší sílu. První reakce fanoušků i kritiků jsou velmi pozitivní a mnozí se shodují, že Masterplan mají stále co nabídnout. Pokud máte rádi melodický metal s technicky propracovanými kytarami a chytlavými refrény, album Metalmorphosis by vám rozhodně nemělo uniknout.

Deep Purple dokazují, že ani po více než 50 studiových letech rozhodně nepatří do starého železa. Britská legenda právě vydává své 24. studiové album s názvem Splat, které sami muzikanti označují za nejtvrdší nahrávku za mnoho posledních let. O produkci se znovu postaral osvědčený Bob Ezrin a výraznou stopu na desce zanechal také kytarista Simon McBride, pro kterého je to už druhé studiové album s kapelou. Nechybí samozřejmě ani Ian Gillan, Roger Glover, Don Airey a bubenická legenda Ian Paice. Novinka nabízí 13 skladeb, ve kterých se mísí klasický zvuk Hammondových varhan, silné riffy i zamyšlení nad proměnou světa a lidské existence. Album už předznamenali singly Arrogant Boy, Diablo a Guilt Trippin'. A skvělou zprávu mají také čeští fanoušci. Deep Purple dorazí v rámci světového turné 7. října do Prahy. Teď už si pojďme jednu z novinek z alba Splat poslechnout.

fanoušci Evanescence se konečně dočkali. Americká gothic rocková parta, vedená Amy Lee, vydala 5. června své 6. studiové album Sanctuary. Je to první řadová deska po 5 letech od alba The Bitter Truth a zároveň první nahrávka s novou baskytaristkou Emou Anzai. Album vznikalo od konce roku 2024 a kapela na něm spojila temnou atmosféru, tvrdé kytary i výrazné orchestrální aranže. Na desce najdeme 12 skladeb, včetně singlu Afterlife, který zazněl v seriálu Devil May Cry a Who Will You Follow. O produkci se postaral mimo jiné Jordan Fish, známý ze skupiny Bring Me The Horizon, což se podepsalo i na modernějším zvuku alba. Amy Lee navíc prozradila, že název Sanctuary odkazuje na myšlenku hudby jako bezpečného útočiště a místa spojení mezi lidmi. Deska zároveň reflektuje nejistotu současného světa a hledání lidskosti v turbulentních časech. Evanescence už také vyrazili na světové turné, které odstartovalo krátce po vydání alba. A teď už si pojďme připomenout, proč patří Evanescence mezi nejvýraznější rockové kapely posledních 2 dekád.

Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist Music. The Pretty Reckless jsou zpátky. New Yorkská parta kolem charismatické Taylor Momsen vydává své páté studiové album s názvem Dear God. Navazuje na úspěšnou desku Death by Rock and Roll z roku 2021 a tentokrát přináší 14 nových skladeb. Kapela o novince mluví jako o své dosud nejupřímnější a nejsvobodnější nahrávce. Nechybí tvrdé kytary, temná atmosféra ani výrazné emoce, které jsou pro The Pretty Reckless typické. Aktuální single When I Wake Up popisuje sen měnící se v noční můru a vypráví o životě, který se vymkne kontrole ve chvíli, kdy člověk tuší, že pád už nejde zastavit. Fanoušci už znají také skladbu For I Am Death a zajímavostí alba je trojdílná kompozice Life Evermore, která uzavírá celou nahrávku. Pokud máte rádi moderní hard rock s výraznou ženskou frontmankou a silnou atmosférou, nové album Dear God rozhodně stojí za poslech.

0: Posloucháte playlist Music a teď si povíme o albech, která se teprve chystají.
1: Playlist Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu.cz. Playlist Music.
0: Němečtí hardrockoví matadoři Kissin' Dynamite představili nový singl a videoklip s názvem Glory Days. Jde o titulní skladbu jejich chystaného 9. studiového alba, které vyjde 18. září. Kapela v novince sází na svůj osvědčený recept, stadionový rock, chytlavé refrény a pořádnou dávku pozitivní energie. Píseň Glory Days je oslavou hudby, přátelství a okamžiků, které stojí za to si pamatovat. Připravované album

Američtí rockeři Skillet jsou zpátky s novou hudbou. Kapela právě zveřejnila videoklip k novému singlu Scream, který otevírá další kapitolu jejich kariéry. Frontman John Cooper říká, že se při nahrávání vrátili do Memphisu ke spolupráci s producentem, který stál u jejich úplných začátků. Výsledkem je tvrdší zvuk, silné riffy a skladba o touze dát svému životu smysl i ve světě plném chaosu. Scream je první ochutnávkou z připravovaného 13. studiového alba, které má vyjít ještě letos. Fanoušci navíc dostanou i speciální výroční turné k 20 letům legendárního alba Komatose. Pokud máte rádi energický alternativní rock s výraznými refrény, novinku Scream rozhodně nepřehlédněte. A teď už si pojďme dát další

Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist Music. Irští U2 jsou zpátky s úplně novou hudbou. Po dlouhých 9 letech od posledního studiového alba vydali nový single Street of Dreams, který otevírá cestu k zatím nepojmenované desce plánované na letošní rok. Skladbu produkoval dlouholetý spolupracovník kapely Jackknife Lee a fanoušci v ní uslyší přesně to, co od téhle kapely čekají. Výrazný hlas Bona, typickou kytaru The Edge a velkolepou atmosféru. Současně vyšel i videoklip, natočený v Mexico City. Jeho natáčení provázela bouřka, kvůli které se štáb musel přesunout na balkon místního bytu. Právě tahle neplánovaná situace dala videu jedinečnou atmosféru. Nový single navíc přichází jen pár měsíců před 50. výročím založení kapely, takže jde o symbolický návrat jedné z největších rockových ikon. Jestli je to předzvěst silného alba, ukážou následující měsíce. A teď už si pojďme připomenout, proč U2 patří mezi největší kapely.

Australští Airborne pokračují v odpočítávání do vydání svého nového alba a posílají do světa další pořádně našlapanou ochutnávku. Nový singl se jmenuje Kid in a Candy Store a přesně vystihuje všechno, co fanoušci téhle party milují. Nekompromisní kytarové riffy, chytlavý refrén a energii, která připomíná nejlepší léta klasického hard rocku. Skladba je už čtvrtou zveřejněnou ukázkou z chystaného eponymního alba Airborne, které vyjde 28. srpna. Fanoušci už dříve dostali ochutnávky Gucci, Christmas Bonus a Alive After Death, Last Plane Out. Novinka Kid in a Candy Store přidává další dávku syrového rock'n'rollu, který kapelu proslavil po celém světě. Airborne navíc letos v létě dorazí i do České republiky, takže je dost možné, že nové skladby zazní živě ještě před vydáním celé desky. A teď už si pojďme jednu pořádně hlasitou rockovou novinku poslechnout i u nás ve vysílání.

dnešním hudebním ohlédnutí se vrátíme do léta roku 1980. Právě tehdy vyšlo album Back in Black australských AC/DC, které se navždy zapsalo do historie rockové hudby. Byla to první studiová deska natočená se zpěvákem Brianem Johnsonem po tragické smrti Bona Scotta. Mnozí tehdy pochybovali, jestli kapela vůbec dokáže pokračovat. Odpovědí se stalo album, které změnilo dějiny hard rocku. Symbolický název Back in Black i jeho ikonický černý obal jsou poctou Bonu Scottovi. Deska přinesla řadu dnes už legendárních skladeb. Hell's Bells, You Shook Me All Night Long, Shoot to Thrill, Rock and Roll Ain't Noise Pollution a samozřejmě titulní Back in Black. Celosvětově se jí prodalo přes 50 milionů kopií a dodnes patří mezi nejúspěšnější alba všech dob. A právě titulní skladbu z tohoto legendárního alba si teď společně připomeneme. AC

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Krásný poslech při poslechu pořadu Hudební výročí vám přeje od mikrofonu Tomáš. My se dneska společně jdeme zaměřit na to, jaké události se odehrály v 28. kalendářním týdnu. Takže přeji pěkný poslech.

10. července roku 1972 se narodil Christian Bey, kytarista a zpěvák kapely Freedom Call, takže my si teď pouštíme.

12. července v roce 1993 Radiohead odstartovali své první americké turné koncertem v Hollywoodu a v roce 1949 se narodil John Wetton, baskytarista a zpěvák u kapel King Crimson, Roxy Music, Aisha a kapely Uriah Heep.

13. července v roce 1985 ve 12 hodin a 1 minutu zahájili status quo na stadionu ve Wembley evropskou část megaprojektu Live Aid. Ve stejném okamžiku začal také koncert i v Americe na stadionu ve Philadelphii. Televizní přenos byl největší, jaký se do té doby povedlo uskutečnit, když obraz putoval do více jak 160 zemí a přenos sledovalo více jak 1,5 miliardy lidí. Na pódiu se vystřídalo samozřejmě neskutečný počet autorů, například Paul McCartney, Phil Collins, The Who, U2, David Bowie a Mick Jagger, Queen, Tina Turner, kapela The Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Brian Adams, Hall and Oates, Lionel Richie and Led Zeppelin. Takže tento projekt Live Aid vydělal více jak 40 milionů liber, takže klobouk dolů. My teď jdeme na další song. A je tady cover písničky Moonlight Shadow.

14. července v roce 2002 se kapela Red Hot Chili Peppers usadila na 3 týdny na vrcholu britského žebříčku nejprodávanějších alb s titulem By the Way, který si právě teď pouštíme.

Přátelé, pořad hudební výročí je u konce a já vám přeji krásný zbytek dne. My se uslyšíme zase za týden na stejných vlnách, to znamená zde na Rádiu Hej. Ahoj!

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Ano, dnes znovu ranní éter, ranní proud. Máme krátce a těsně po celé po šesté raní a co jiného budeme dělat, než si dobře hrát skvělou muziku. Dáme si pár informací, mrkneme na počasí a budeme sledovat silnice.

Velmi příjemná muzika od kapely Europe, no a protože máme dneska 30. července, tak se s vámi Rádio Hej Praha také potká v Hrastě u Chrudimi na náměstí společně dnes s partou The Paper Jack.

si myslím, přátelé, že tuhle partu nemusíme asi už nějak zvlášť představovat, že už každý ví, Roxor, Ondra, Marek, když se podíváme na další partu, která frčí a jezdí letní festivaly i v České republice, přestože to jsou Slováci, tedy ze Slovenska, Eufory.

0: Tolik tedy slovenská parta Euforie, my už sledujeme také Opavsko. Pozor, tam je dopravní nehoda, došlo tam tedy k dopravní nehodě na silnici 460 u obce Bratříkovice, okres Opava. Jsou tam minimálně 3 osobní vozidla v sobě, počítejte tam s tím.
1: Full time, rock for you.

rytmická skvělá sestava kapela Stratovarius putovala do Brna, kde snídáte a posloucháte ranní éter, ranní proud, což nás samozřejmě těší. My třeba ještě nesnídali, ale to nevadí. My nemusíme snídat, my musíme hrát.

Německá sestava grupa Kamarej. 6:45 hezké ráno vám všem. Sledujeme stále silnice. Příjezd Draškovice, Pardubice, pozor, bude tam dnes, mělo by probíhat měření, grilovačka české policie, tak s tím počítejte, ten nájezd do Pardubic, přibrzdit, nespěchat, nestojí to za to. Jinak zdravíme našeho technika Luďka, který se probouzí, opatrně se probouzí ve Velichovkách, vystřídal už asi troje lázně, já nevím, jak to píšou tomuhle člověku, protože někdo prostě lázně třeba skoro nedostane, jako on už jede do třetích, jako neskutečný. No Luďku, hezký ráno.

Já dostávám také informace, že naše agentura neslyším-nevidím.cz ty už pomalu najíždí také na náměstí v Chrasti u Chrudimi, aby to tam kluci mohli trošku zorganizovat, přestavět, postavit, jak se říká. Já vás tam, chlapi, zdravím na to náměstíčko. Těším se tam na vás a těšíme se na vás jako veřejnost.

kluci, i The Paperjack, Andy Budka už se ozývá. Milane, už jsme tady, kde seš ty? Andy, já jsem v éteru ještě, člověk. A srdečně vás zveme na tohle náměstí dnes Chrast u Chrudimi, protože bude tam sranda. Každopádně skvělá, úžasná, bytová muzika v podání The Paperjack. Dáme si pár soutěží, něco pro vás máme, něco vám rozdáme a za něco zaplatíte.

Ano, tak to vypadá léto, letošní léto s rádiem Hej Praha, kdy jsme putovali nejenom po východních Čechách, ale byli jsme s vámi společně i v jiných regionech, které jsme navštívili, a vždycky jste byli úžasní a příjemní a rádi se tam budeme vracet.

co dnes v Krasti u Chruděmi rozhodně nebude chybět. To bude úžasná zmrzlina z domu Konvalinkových, která má už svůj trend a popularitu, je vynikající. Tak na ní nesmíte dneska tam zapomenout.

0: Showtime, rock for you.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
0: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Je to tak a je to tady, 7 raní, už žádný spaní, žádný chrápání, jak se říká, zizi to, budeme na to a začneme se také pomalinku v raním proudu a v raním éteru věnovat Motolužanům, který uzavírá vlastně tenhle ten podnik a festival letošní prázdniny, zase 28 až 30, řekneme si víc za okamžik.

Ranko nám přijede také z Letčen nad Sázavou. Jirka píše, Milane, posloucháme Raní Éter, probouzíme se. Tak to je bezvadný, že vás takhle umíme i vzbudit, takový malý budíček. Do České republiky ano, je to vlastně zvykem, každý všední den. S Raním Éterem a Raním Proudem, Judas.

Dámy a pánové, za malý okamžik, za pouhé 7:45, utíká nám to letíto. Iron Maiden, Run to the Hills, úžasná muzika. Když se podíváme ale na Motolužany, které uzavírají jako každý rok prázdniny, tedy 28 až 30 srpen. A jako každým rokem, tak Radio Hey je hlavním partnerem této nádherné akce. To znamená, že ho vídáte na obrazovkách, na Motolužanech, na všech možných propagačních materiálech. Tam všude je Radio Hey. Ano, i já jsem tam jezdíval, když jsem měl ještě čas v Monterkách dělat vystoupení. Také jsem tam byl, ano, několikrát, a musím říct, že to je nádherný podnik, kulturní. Tak tady v pátek třeba jenom, když dám výtažek kapel, jo, kdo tam zahraje, Motorband, Alžběta, Vysací zámek, Debilec, Alibi Rock. Dívám se pak na sobotu, zase výtažek kapel, Soubrak Band, Fénix, Civilní obrana, Bastard, Doga, Krucipisk, Anarchia. No, jako úžasný kapely, budete se bavit, je tam mraky stanů s občerstvením, ale mraky. To je neskutečná plocha, veliká stage, ohromná, krásná. Já když jsem tam na ní přišel, tak jsem si připadal jako mraveneček. A vás tam bylo mraky. A makali jsme spolu, bylo to dobrý. Tak nezapomeňte, Motolužany, my se k tomu ještě budeme vyjadřovat. Dokonce Milan Jezdinský, jeden z hlavních pořadatelů, přijde za mikrák a popovídáme o tom, jak letošní meeting bude vypadat. Tak se těšte.

kolega Karel mi teďka ještě otevřel na monitoru počasí a říká, no to podívej se, to se tam ulazíme v té chrasti, člověče. 36! To jsme tam v hoku měli zavolat ještě hadice s vodou.

vámi oblíbená muzika, oblíbený song, Láďa Křížek Playboy, 9 minut do půl osmé, to je neskutečné, jak to letí. Kuba Ryba, je to jasný, kdo to je? Rybičky 48.

To nás těší a jsme za to rádi, že na Mělicích jste se roztančili takhle brzy ráno. Lísáky Mělice u Pardubic, jenom připomínám, ano, pro ty, kteří třeba bydlí v Německu, tak aby to věděli. Půlnoční závodní dráha, to už je ale pozor, Vildačok.

0: time, Rock for You. Hey Radio ZZ.
1: No a krátce po půl osmé startujeme dál v našem ranním proudu a startuje Honza Toužimský a Harakajna.

velmi příjemná česká roková scéna, konkrétně Arkain a Honza Toužimský skoro ve 40. minutě po 7. raní. Ale také v této minutě a v tomto čase přichází informace ze silnic.

bohužel nepříjemná. V Praze došlo dnes ráno, tedy ve čtvrtek ráno, k tragické dopravní nehodě. V Zenkově ulici se srazil motocykl, osobní auto a tramvaj. Na místě je jeden mrtvý.

0: CZ.
1: Rock Castle.
2: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
3: Zach Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm
3: i Američané Savatage a Testament,
2: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
0: Hey Radio CZ.

0: CZ.
1: Bylo 8 hodin.
0: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Ano, je to tak, jsme s vámi společně, raní ETR, raní proud, krátce a těsně po celé po 8 raní a startuje Lita Ford a Ozzy Osbourne.

Jak se říká, už jenom malý okamžik nás dělí, tak je od 4 na 9. Hezké ráno, Kysáce, za námi, před námi ještě The Rolling Stones. Co se týká dnešního počasí, tak samozřejmě počasí dnes bude atakovat 36.

Příjemná bonová muzika od The Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, kytara. Známe ještě White Snake.

A jdeme konkrétně na asfalt. Na místo tradičního zakončení sezóny Formule 1 na Blízkém východě může letos přijít změna. Pokud bezpečnostní situace neumožní uspořádat velké ceny Kataru a Abu Zabi, přesune se finále šampionátu do Evropy. O možnosti změny poprvé otevřeně promluvil prezident Formule 1 Stefano Domenicali.

0: I'm rocked for you. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Dámy a pánové, co se týká muziky, skvělé muziky, tak to je Hudba Praha a dívám se, dívám. A čtvrtá minuta po půl deváté a nás čeká také ještě další informace a to se bude týkat sportu.

Dívám se, dívám, skvělá parta, která vás pobaví na každém festivalu, každé hudební produkci, Hudba Praha, Michal Ambroš, Vláďa Zatloukal, Jirka Jelínek, Karel Malík, Vítek Malinovský, Michal Šimůnek, Alena Sudová, Kristýna Petříková, Petr Zníková.

Ranní metr a v ranním proudu Franta Sahula, který se narodil 8. dubna 1963. Bohužel jeho život nebyl úplně dlouhý, 2. května 2008 umírá. Nicméně skvělý muzikant. Jo, syrové texty, jak se říká a jak o něm říkají, zná snad každý. Franta Sahula, čas.

protože se blížíme také těsně k celé, tedy k 9. raní. A vy nás posloucháte v Ostravě, tak pro Pivoše posíláme Iron Maiden. Muziku, kterou Ostraváci milují a mají rádi. Tak si pojďme dát.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.

Dámy a pánové, Kamila Judas nastartovala další hodinu, další čas raního letu, raního proudu na frekvencích Rádia Hej. Jako další sestava a grupa Megadeth.

Jak se k téhle muzice vyjádřit jinak, než že je to neskutečný? James Hetfield, Lars Kirk, Robert, každopádně Metallica je tady. S námi společně v raním eteru, v raním proudu od 4 na 10.

0: Těsně před půl desátou ještě na Dupany našlápnutý Hammerfall. My se ale díváme a sledujeme už sport aktuálně. Pojďme tady za další informací. První společný turnaj. Kýžený výsledek nepřinesl v roli nasazené jedničky. V mexickém Los Cabos totiž český tenista Jirka Lehečka neuspěl hned ve svém úvodním vystoupení, když pod vedením nového kouče Frederika Fontanka překvapivě podlehl Kolemanu Wongovi z Hongkongu 6-1, 3-6 a 4-6.
1: Hey, radio. Hey, radio.

0: Většina z vás rozhodně poznává jeden z nejslavnějších rockových kytaristů, slyš? Na platformách a frekvencích Eteru Rádia, hej. Ken Hensley, to je další muzika.
1: Rádio, hej.

Legendární muzika skoro ve 3:40. Saxon skoro za námi, ale před námi další informace. Rychlá informace. Pojďme na ní. Česká plavkyně Bernardová zdolala po třetí kanál La Manche, tentokrát stylem prsa. Trasu dlouhou 34 km urazila z Británie do Francie za 17 hodin a 38 minut. Informovala o tom v tiskové zprávě. Více už sport.cz.

Jak se říká, máme za sebou skoro další hodinu. 50. minuta před námi, kterou ještě nechtě doháníme. A jedeme s vámi společně k té 10. hodině. Slate!

jasné, že také sledujeme náměstí v Chrasti u Chrudimi, co se tam děje, tak probíhají tam přípravy na odpolední, dá se říct skoro podvečerní koncert od 16. hodiny, kdy nastartují The Paper Jack v Chrasti u Chrudimi na náměstí vedle domu u Konvalinkových, kde se narodila vlastně a kde žila dlouhá léta Naďa Konvalinková, herečka. Ale v Chrasti a z Chrasti také pochází třeba Martin Dejdar. Tak tedy Radio Hey Praha vás zve do Chrasti u Chrudimi od 16.00 dnes právě v dnešním krásném počasí až úplně horkém. Tak uvidíme, jak nám bude. Každopádně nám bude velmi příjemně se skvělou beatovou muzikou.

Před malou chvíli mi přišel takový dotaz od našich techniků, kteří už tam jsou, s naší agenturou neslyším, nevidím.cz v Chrasti na náměstí a ptají se, Mildo, máme vytahovat světla, kluci, nemusíme, bude svítit, bude Palermo jako blázen.

My tyhle akce Radio Hej velmi rádi pořádáme, protože vlastně vy potom můžete vidět, jak se říká Radio Hej zevnitř, co se tam děje, můžete se s námi pobavit, jak se třeba vysílá, zeptat se na různé věci, na různé informace, prostě rádio je live v tomto okamžiku a dnes tedy v 16.00 Radio Hej, chrastu chrudimi.

Zasoutěžíme si tam také o novou desku CDčko The Paper Jack. Já tam budu mít nějaký prezent také, protože spolupracujeme s kapelou Traktor, tak nějaké to tričko a nějaká čepice, nějaké CDčko se rozhodně najde.

No a když je řeč o partii a kapele The Paper Jack, která s námi bude dnes v Chrasti u Chruděmi na náměstí, tak se pojďme pustit a jejich jedna z těch krásných věcí je Bulldozer.

0: Day. Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýba Fest v Braně 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Braňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýba Fest Braňany do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýba Fest Braňany 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.

další části a další hodiny jsme stoupili velmi plynně, jak se říká. Jemně k vám blíže Black Wars Night. Úžasná parta, která není moc už teď v současné době slýchat nebo slyšet na stanicích. Každopádně je to 1997, jejich start. A řadí se to do skupiny folk rocku. Lunchface, to je další muzika, kterou nabízím, a jedem dál.

snadná melodická parta Bonfire. 4,5 minuty, skoro 5 do 10:45. My se díváme, sledujeme také počasí. Tyhle ty dva dny, čtvrtek a pátek, budou nejsilnější. 36 dneska, zítra 30, 37 stupňů.

nový hitový Bon Jovi. 20 je tady, tedy 20. minuta. Brian Adams nás čeká. Pozor také na silnicích. Nehoda na silnici 27 u obce Dolní Lukavice, okres Plzeň. Ano, je to tady, jak jsem zmínil, frčíme do Kanady. Brian Adams.

0: skutečně to už díká 4,5 minuty do půl 11. My se za okamžik také budeme s vámi muset rozloučit, ale ještě bych na to úplně tak nesmykalo. Každopádně víte, kam míříme, ano, Chrast u Chrudimi. Tam dnes zastavilo Radio Hej Praha. Prčíme ještě do Deutschlandu, Německo, ano, Rammstein.
1: Wow! Thank you.

Dámy a pánové, poslední naše reklamní pauza, kterou vyplnila parta Hackaband. A musím uznat, že tato písnička se klukům vydařila a povedla. My jedeme dál a jdeme do finále.

a pánové, s tohle úžasnou muzikou se dostáváme skoro k samotnému závěru ranního éteru, ranního proudu. Dnešní čtvrteční den, tedy 30. července. Kdo na nás ale ještě čeká, to je Miloš, to dodoležalo.

úžasná muzika, Miloš Dodo doležel, soudím, 10:45. No a my, abychom neutekli tak rychle, protože ještě píšete a žádáte si ještě, abychom pokračovali. My bychom pokračovali strašně rádi, ale čekají nás další povinnosti s vámi jako s veřejností. Přímo live, Chrastu Chruděme. Kdo vás, ale i nás přišel ještě potěšit na posledních pár minut, to je parta, kterou všichni dobře znáte, kterou máte rádi, a je to...

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Rock Castle.
2: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
3: Zach Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm
3: i Američané Savatage a Testament,
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
6: Máme nejlepší ceny. Více

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio Hey ti pomůže dostat tvoji hudbu k novým fanouškům. Nasadíme tvoji skladbu do vysílání, natočíme rozhovor, představíme tvoji tvorbu a klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hey. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time, rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušný. Buďte slušný.
3: I četníci v Saint-Tropez poslouchají odpolední vysílání s Jirkou Bastou.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm,
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
6: Co pak to posloucháte, Krišote?
7: Radio, hej, pane.

0: tom, že jsou s Kydrou na úrovni a že to byl správný otvírák, svědčí i reakce znalce číslo jedna na kokočtejnu mého, mojí dogy z Yorkshireu, která přišla, tady si lehnul monťáček a pěkně si poslouchal, pak se postavil na zadní, zatančil si a odešel. Báječné v skutku, báječné sluncem zalité odpoledne vám jako každý čtvrtek přeje nevýherce včerejšího jackpotu Sportky a tudíž stále idealista a optimista Basta. S jednou kapsou prázdnou a s druhou vysypanou. Předposlední los Basta z tohoto léta je před námi, tak mě nezdržujte, jdu si hrát na DJ a moderátora a věřte, nevěřte, nejsem v tom dneska sám, ani omylem.
1: Zdravím vás taky, jsem Jiřina, dvorní asistentka pana Jirky Basty, autora tohoto pořadu a doufám, že se budete dobře bavit. Alespoň my dva tady proto uděláme vše. Tak Jiříku, můžeš to spustit.
0: Není to krásný, ale co když nás poslouchají třeba v Las Vegas? To by bylo úplně o ničem jiném.
2: Hello to you, too. I'm Jiržina, the personal assistant to Mr. Jirka Basta, the creator of this show. I hope you have a great time. At least the two of us here will do everything we can to make that happen. All right, Jirka, you can kick things off.
0: Klidně bych to spustil hned, ovšem zůstává otázkou, zda mě uslyší i v mé rodné zemi, jestli to oni docela dobře zkousnou.
3: Un saluto anche a te. Sono Jirina, l'assistente personale del signor Jirka Basta, l'ideatore di questo spettacolo. Spero che ti divertirai, noi due, quantomeno, faremo di tutto per far sì che accada. Bene, Jirka, puoi dare il via.
0: No jo, takže, přátelé, nezbývá mi nic jiného, než to dát úvodem. Jdem na to!
4: Hledáš něco?
0: Jo, a mimochodem musím říct jednu důležitou věc. Ještě si dneska dáme jeden telefonát o jedné zajímavé motorkářské akci, o které málo kdo ví, že vůbec motorkářskou akcí je. Takže jestli jste připraveni na dnešní netradiční rozjezd tohoto pořadu, předposledního v tomto létě, tak jste, myslím si, na správném místě. Tak jdem na to, no.

Blackstone Shady. A co to máme za den dneska? No, japapane, 30. července a na tento den připadá Mezinárodní den přátelství. Vyhlásila ji OSN v roce 2011. Podporuje přátelství mezi lidmi, státy a kulturami. Jde o den pro budování míru a porozumění a tak dále. Zkrátka víte o to, že přátelství to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá cizí dlaň. A nebo...

já vás přesvědčím mimo jiné o to, že v neposlední řadě má svátek dneska kníže Bořivoj. Jestli někoho takového máte ve svém okolí, pak děláte velmi a velmi dobře, popřejte mu. Jestli znáte nějakého, tak ano, já určitě ne, já jsem se s žádným nesetkal, tudíž já můžu jen virtuálně popřát. Hey,

Buď vůle tvá a jablunkovší Witch Hammer, žhavá to metalová injekce, která vzala hold svým oblíbeným Iron Maiden. Pojďme se podívat do kalendáře, dámy a pánové. 41. první rok minulého století přivedl na svět budoucího milionáře, neboť se mu podařila jedna písnička, a to Diana. Takže je jasné, že se narodil Paul Anka, zakladatel obce Polanka u Ostravy, a já se k tomu vrátím možná v závěrečné hodince, ještě v retrospektivě konkrétně. Udělám skok jako Beamon v 60. letech a ocitnu se v tento den v roku 1991. Policejní důstojník je donucen k roztrhání pokuty, kterou udělil limuzíně Axl Rose z Guns N' Roses, když se nesprávně otáčela tato limuzína. Zpěvák Guns N' Roses pohrozil, že pokud tak neučiní, kapela večer nevystoupí. No a bylo vymalováno. Však za chvilku si to Paradise City dáme. Potom rok 2003. Toronto chce zmírnit následky paniky kolem nemoci SARS, která se nedávno objevila i v tomto kanadském městě, a uspořádá ohromný koncert, na který pozve Rolling Stones, Gazoo, Rush, Ashley Brothers, Flaming Lips a Justina Timberlakea. Nakonec dorazí 450 tisíc lidí. 2005 rok. Nová kniha o Jimi Hendrixovi, která právě vyšla, tvrdí, že Hendrix by na vojně předstíral, že je homosexuál, aby z ní mohl být propuštěn. Což se také v roce 1962 stalo. Deska by ho spíše povýšili. Rok 2011. Na obrazovky se vrací legendární pořad o alternativní muzice 120 minut stanice MTV. Vysílat se bude jednou měsíčně na kanále MTV 2 a v minulosti jimi prošly kapely jako R.E.M., Nirvana, The Smiths, New Order, The Cure nebo Dada dalších a dalších. No a já jsem slíbil Guns N' Roses, já jsem slíbil to městečko, kde trhají pokuty, když vidí Axla, to je Paradise City, rozumíte? A když někam přijdete, řekněte třeba, že jste moderátorem rádia Hej, a oni vám ještě přitlačí nebo rozbijou hubu, což je těžko říci, jako jo. Tady se to míchá a střídá, že člověk nikdy neví, jo. No?

některých předmětů, jenž nahromadili dost ztrát a nálezu v hlavním městě během uplynulých 6 měsíců. Nejčastěji prý lidé zapomínají věci v městských tramvajích a autobusech. A víte, co dokázali zapomenout? Tak třeba prstní implantát. Chtěl bych vidět ženskou, které vypadne koza, jako jo, a nechají na sedačce. Mačeta. Jak vůbec může někdo ztratit mačetu, když po těch mačetách se normálně jde, že? Nebo ukulele třeba. Kdo nosí sebou po kapsách ukulele? Psací stroj dokonce našli. Paddleboard, neuvěřitelná věc. A otisk chrupu dokonce. To jsou takové výčty, že někdo si nechá udělat zuby a pak je ztratí v tramvaji. Já nevím, ale mi to připadá, že Pražákům je fakt skutečně hej, jako o tom žádná. Oni vlastně v podstatě to už pražský výběr udělali v 80. letech. Pak je zachraňoval chvilku František Ringoček, kdy to naspíval, přespíval on, aby se ta písnička vůbec mohla hrát. Toto je ale stejně pravděpodobně samozřejmě původní verze. Takže Pražákovi hej, takže kdybyste náhodou něco ztratili, tak je to třeba vaše dítě, prezervativ, toaletní papír, já nevím, co se dá všechno ztratit. A najít, ježi. Třeba můj táta chodí strašně rád po venku v 87 letech a sbírá prázdné lahve, no.

Avenged Sevenfold, Hail to the King, šesté studiové album této americké formace, vydané v srpnu roku 2013, které produkoval Mike Elizondo. A také to vlastně bylo poslední album, na které bubnoval bubeník Erin LJ, který odešel v roce 2015. A také to bylo první album Avenged Sevenfold bez hudebních příspěvků LJova předchůdce Jimmyho Sullivana, který zemřel, a bonusová skladba St. James na tomto albu byla napsána na jeho památku. Tak jsem se vykecal, v závěru hodinky máme 8 minut do konce první hodiny Los Bastardos. A v té další si opět něco povíme. Vy zatím se pojďte v práci, asi udat bazének. Takový provokatér, že? To je hrozný.

0: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio. Radio.
4: Stop.

0: rozhodl co? Rozhodl se ukončit kariéru a vydat letos poslední album a to byla právě tahle skladbička Tipping Point, kterou jste právě v úvodu Los Bastardu slyšeli, ladies and gentlemen. Musím říct si jedno jediné. Přátelé Zeleného údolí a přítelky je znovu smutku. Rozjíždí se nám teda druhá část. No a jsem si říkal v duchu, že by bylo fajn vám poslat nějakou vizitku. A to se kdysi postaral Honza Cezar v 80. letech, než můj šťoplý škvoři. Tak krásné odpoledne, sluncem zalité, nádherné, leč v koloně auta na hovno.
1: Vem si teď mou vizitku, ať víš, si máš tu čest.

dobrý název, jako už tehdy, jako Ras Putin. To stačí, ne? Nedávno se nechal slyšet kytarista Juraj Hip Mick Box k tématu o oznámení kapely ze září 24. roku, že se britské progresivní rockové legendy vydají na rozlučkové turné s názvem, které začalo začátkem roku 25. Na otázku, zda je opravdu posledním turné, nebo je další kapitolou na cestě, či dlouhým zbohem, Box řekl, že bude trvat 2 nebo 3 roky, než se dostanou na všechna území, kde normálně hrají. No, hrají asi ve 64 zemích, takže se musí dostat do světa a udělat to. Řekl doslova do písmene Mick Box. No ale myslí si, že je to pomalé uklidňování, pomalé vytrácení se z pozic, protože se věci ve světě změnily, jak všichni prý víme, z lety a autobusy a vším a po covidu a zejména v našem politickém světě, jak dodal Mick Box, kytarista, který opravdu pamatuje Šemíka jako hříbě. No nic, takže Uriáši jsou tady.

Tak to byli Europe, kteří budou mít jeden jediný koncert v České republice, a to v listopadu tady v Ostravě, ale mimochodem se říkalo kapela jednoho hitu a podívejte se, jak zrají jako víno. Přátelé, my víme, že počasí je venku takové, jaké je. Do střední Evropy pokračuje příliv mimořádně teplého vzduchu od jeho západu, a tak meteorologové českého hydrometeorologického lživého ústavu vydali pro nadcházející dny výstrahu s extrémním stupněm nebezpečí před vysokými teplotami, blá, blá, blá, blá, blá. Víme to. Ale pozor, víme, že bude teplo, horko, že nás čekají krásné dny, pro nás lvíčky krásné dny, ale extrémní zátěž teplem budou prý zažívat lidé na jihu Moravy. Kvůli suchu a vedru je také zvýšené riziko požáru, jelikož hoří v celé Evropě. Prosím vás, tam dole na jihu dávejte na to pozor, jo. Dejte si, kdo by dneska jezdil, že Brno nenajdete na mapě jen tak, co si budeme nalhávat, ale vinaři by mohli jásat eventuálně. To je jenom můj názor, nejsem si teda jistý, jestli je to pro ně dobrý nebo není to dobrý, ale dobrý je za tři. Metal Factory, Before It's Too Late, a jedna z prvních skladeb, kterou vydali, když dali se dohromady. Tenhle ten erotik.

této skladby mám zimom brouky, respektive Gaga kůži, protože kdo zná trošičku ty lidi osobně, co tvořili tuto skladbičku a zná historii této skladby, tak asi mu ten mráz po zádech běží také. V podstatě Limetal, Standa Hranický, Spověď. Takhle by se zdálo pro nějakého nonejma, že to je v pořádku. No v pořádku to moc není, v červnu by oslavil Standa 75. narozeniny, ovšem 7. dubna 2013 odešel na druhý břeh do rokového nebe a Limetal vznikl až pár let po jeho smrti. Jak vlastně mohla vzniknout tato písnička dvou kamarádů, Fannyho třeba a Standy, kteří to naspívali? No to proto, že Standův syn našel v pozůstalosti zpěvovou stopu svého otce a na jeho přání Limetal všichni dohromady k ní nahráli všechny nástroje, no a dali dohromady tento duet Standy Hranického s Fanny Michalíkem a myslím si, že se to hodně a hodně podařilo. A jak říkám, my, co jsme k tomu máme trošku blíže k těm lidem a známe je už pár let, teda Standu jsem znal hodně dlouho, dokonce jsme spolu pár věcí tvořili, tak si myslím, že ty zimomriavky jsou zcela na místě. Teď už Godsmack.

To je taková mejdanovka pro mě, jako když to přijde. Přátelé, teď ale sledujte tok mých myšlenek. Představte si, že jdete k prodavači za pultem a vemte si třeba uřezníka. Kolikrát tam dělají lidé, zvláště ti mladší, kteří mají problém s češtinou či se základní objednávkou. Vžijte se teď modelová situace, anebo ještě lépe zkuste to. Já s tím zažívám neskutečný bizár. Tak třeba chcete točený salát.

tam je na pultě v nějaké akci nebo něco a každý čeká 10 deka, 20 deka nebo kilo. Já přijdu a řeknu, že chci metr a půl točeného. A jsou v pasti. Absolutně nejsou připraveni to nejen pochopit, ale ani vydat. No vážně, jak to změřit? To není nic proti ničemu. Přijdete a vidíte točený salám, tak řeknete, že chcete metr a půl toho salámu. No ale ta prodavačka, ta je úplně rozhozená jak sandál v létě. A nebo řeknete, že chcete klobásky. Ona kolik? A vy řeknete pár párů. A soužitě. Pár jsou přece dva. A když řeknete pár párů, tak chcete dva páry, to znamená čtyři klobásky. Jo, no je jednodušší přijít a říct, dejte mi čtyři klobásky, jo, někdy to, jo, čtyři klobásky. Ale přijďte a řekněte, já bych si prosil pár párů tam těch klobásek. Ona se na vás podívá, stvrdne, jo, krev přestane kolovat v těle. Garantuji vám, že i vy zažijete neskutečný příběh konzervativních prodavačů, neznající jiné výrazy než ty klasické. A chtít tucet plátku síra už bude rock'n'roll, nic nechápající prodejkyně. Přijďte a řekněte, že chcete 12 plátků a jdeme.

tady mluvím často o svém Jorkovi, ale já mám kamaráda Jorka, byli v Dolním Benešově. Jorku, já tě zdravím na dálku a koukám, že psal, že se mu líbila jedna písnička, dobrý song. A napsal to v tom čase, jak se říkám, který to mohl být. Dívám se a buď to byl Limetal se Stardou Hranickým, anebo ho bavil Godsmack a Come Together. No hele, Jorku, poslouchej, každopádně víme dobře, že rozumíš muzice. Takže já ti posílám nečesty teď momentálně a vám ostatní mohu zkázat jedno jediné. Já jdu do bazénu, dám si ledovou kávu, dobré cigárko, k tomu si dám trošku zmrzliny. A jestli jsem vás teď naštval, tak je to v pořádku, to splnilo svůj účel. Z ničeho se nedá dělat věda ani z vědy, ne. Pojďme, Thunder Rider, teď právě od Majesty.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest Vraněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraněny do 31. července předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest Vraněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.

Amorphy za jejich letošní novinka Dancing Shadow jdou cestou novodobou, to znamená míchání diskotékových prvků s rockovou muzikou. Mně se ta skladbička líbí, já neříkám vůbec nic proti ničemu, ale brouzdám si tak po internetu a tady čtu, že ignorovala jsem varovné signály, píše žena, která popsala, jak nakonec zachránila peníze před podfucháři. V dalším článku hned je seniorku neodradilo ani zablokování platby. Zkoušela to tak dlouho, až podfucháři poslala půl milionu korun. Přátelé, to je smishing, jo, to znamená, smishing chce tedy, podvodné SMSky, které, nebo jejíž cílem je vylákat z lidí peníze nebo citlivé údaje. To zažívá letos v České republice nebývalou vlnu. Kyberšmejdi ve velkém rozesílají falešná upozornění na dopravní pokuty, zprávy o údajných problémech s doručením zásilek, já nevím co všechno. Nejlepší, jak kámošovi se stalo, že ve své podstatě mu přišla SMSka, ahoj tati, ne, to bylo ahoj mami, potřebovala bych teďko momentálně blá, akorát, že to poslala chlapovi, jo, takže bylo jasný, že to je úplně nesmysl. Scénáře se sice liší, ale principy zůstávají stejné. Příjemce má podlehnout panice, kliknout na odkaz, zadat platební údaje a basta. Ano, a tady bych se prosím pěkně pozůstal na tom, jestli chcete investovat nějaké peníze, tak jedině je nadat se basta v nouzi. Ta vám vždycky vyjde vstříc. Chcete číslo účtu, není žádný problém. Ale už mi odzvánějí, už mi bí na poplach, trupte na poplach. To není špatný nápad, sedíte za volantem, zatrupte teď. Trupte na poplach. Není vůbec žádný problém. Pak vyhulte rádio na plný koule v tom rádiu, v tom autě. Otevřte okna a teď. A za chvilku budete zpívat v autě. Udělejte to. Vytvořte ve světě paniku. Ano, o tom to je. Začíná poslední hodinka Los Bastardos. 11 minuty po 15.

Need me. Tak to byly Pražští Jadovany na Hey Rádiu v této chvíli a já už se dívám a pouštím a vysouvám skladbičku mých oblíbených Hollywood vampíři, hollywoodští vampíři, jak říká Hollywood Vampires a podobně. No nic, zkrátka dobře, kdo byl na pražském koncertě před pár lety ještě s Ozzy Osbornem a podobně, tak zažil Johnnyho Deppa, samozřejmě Alice Coopera, Joe Perry tam byl, že zbytek Guns N' Roses a podobně, to vždycky doplní muzikanti a bohužel mám pro vás smutnou zprávu. Opět přijedou do Prahy a to začátkem září a já se těším na ten koncert, pro něj tady v České republice vůbec nebudu. Takže zase utřu, jako loni, ale v rádiu si je mohu zahrát. Víte o tom, že oni hrají vlastně vzpomínkové skladby svých bývalých kamarádů, třeba v tomto případě vzpomínka na Led Zeppelin a bubeníka Bonza.

Já bych šel domů, ale já jsem doma, takže co se budeme nalhávat. Jinak to byla skladbička Blízko nás, alba Totální tunel roku 1994, kdy Kern v té době hrali nadčasovou muziku ovlivněný Fade No More a podobnými dalšími záležitostmi, a tam vlastně byla i nastupující vlna grunge a podobně. Jinak když jsem nakousl Fade No More, tak oficiálně oznámili své první koncerty pro rok 27, které budou znamenat návrat kapely na pódia po více než 10 letech. Já jsem tady o tom hovořil, že jsem na tom svatebním turné byl tehdy v Bratislavě na koncertě. No a tak začátkem roku 27 odehrají v Austrálii a na Novém Zélandu sérii společných koncertů se System of a Down, to je úplně jiný šálek kávy, přičemž obě kapely budou vystupovat jako hlavní hvězdy večera. Očekává se ale, že budou oznámeny také další koncerty v jiných částech světa. U nás nevím, jestli připadají nějaké Letňany nebo něco podobného. Ovšem já jsem šáhl do ranku svého hudebního archivu a od Fade No More jsem vybral něco, co si půjčili od slavnějších Australanů, ale za to úžasné verzi. Už mlčím, a kdybyste chtěli na chvilku zavřít oči, tak dobrou noc a sladké sny.

0: 39 minutek, tak pojďme si zahrát to, co jsem avízoval hned na startu.
1: Retrospektiva s Jirkou Vlastou na Rádiu
0: Wave. Dneska má výročí Paul Anka, jo? Tak my si děláme legraci. Jednou jsem chtěl, aby Paul Anka přijel do Polanky, ale když nám poslali z agentury částku za něho vystoupení, tak jsem si říkal, to je 20 roků zpátky a on stal více jak možná Maidi dohromady s Metallicou pomalu. No když už má skarady přijet, tak ať to stojí za to prý, asi. No ale Paul Anka je světovým hitmakerem jedné jediné skladbičky, no jich má víc, samozřejmě takových těch hitů, jako jo, ale tenhle ten byl absolutně nej, naspíval ho v roce 1957 a když mu bylo pouhých 15 let. Píseň okamžitě se stala světovým hitem a udělala z něj jednu z největších tehdy teenagerských hvězd rock'n'rollové scény, ku celebritu, a píseň vznikla z jeho skutečně zamilovanosti do dívky jménem Diana, kterou znal z kostela a společenských akcí v rodné Otavě. Ve své autobiografii pak Anka uvedl, že do ní byl platonicky zamilovaný a právě ona byla inspirací pro tento text. Byla nahrána v květnu roku 1957 a vypuštěna do světa v červenci, to znamená tento měsíc roku 57. Takže příští rok bude mít obrovitánské výročí. Teď ovšem bude mít premiéru na Hejrádiu. Standa Hložek, Petr Kotva.
2: Krásná, bláhová Diana.

Bastardos. Zítra už to bude o něčem úplně jiném, to bude pořádné pekelné divadlo, poněvadž se na nějaký čas odhlásím, odmlčím, což je i na našich webových stránkách. Choroba si nevybírá. Tady je moje velmi přátelská kapela, jsem velmi rád, že Slávka Jandu znám a celý Abraxas a zítra se na ně taky těším, ale všechno se dozvíte zítra po jedné hodině.

jsem se chtěl tak nějak rozloučit touto skladbičkou, protože toto je můj obyčejný svět. Voda v bazénu je příjemná, chladivá limonáda, nic nemůžu. Tak se mějte krásně.

0: Dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: docente, tam je docente. Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.
3: Rádio je

0: www.rozhlas.cz.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIT, Staré Hradiště.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
5: Máme nejlepší ceny.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Bylo 17 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
4: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, něco málo po 19. hodině, tedy ten správný čas na pořádnou dvouhodinovou porci klasického rocku a heavy metalu staré školy. V posledních letech stále více docenují některé desítky let staré nahrávky, nad kterými jsem v době jejich vzniku ohrnoval nos. A tak si po letech kupuji vinily, po kterých jsem kdysi netoužil. Je to dáno tím, že v současnosti je skvělé rockové a metalové muziky pomalu. A tak jsem si například od kapely Deep Purple místo novinkové desky Splat, která se mi prostě nelíbí, v poslední době koupil desku Slave and Masters, kterou v roce 1990 naspíval Joe Lynn Turner a také následné album The Battle Rages On, na kterém se do sestavy Purple vrátil Ian Gillan. A bral bych také úplně poslední LPčko od Deep Purple, na kterém Ian Gillan zpívá jako o život, tedy desku Bananas z roku 2003, která však v současnosti není k mání. A víte co? Teď si z každé této desky, kterou jsem zmínil, dáme po jednom kousku, který jsem ještě v minulosti nepřehrával. Třeba, tak jako já, při jejich porovnání se současnou tvorbou Deep Purple o něco více doceníte starší LPčka této legendární kapely.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Rokové diamanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Také ve druhé polovině našeho dvouhodinového speciálu, reprízovaného ve středu a ve čtvrtek, si budeme hrát klasický rock a old school heavy metal. Z nejúspěšnějšího LPčka Bílého hada, tedy eponymní placky Whitesnake z roku 1987, si v premiéře rokových démantů přehrajeme skladbu You're Gonna Break My Heart Again.

0: Rokové démanty.
1: Skvosty rokové historie i současnosti.

Posledním flákem rockových diamantů byla skladba Fix My Heart, Oprav mé srdce, kterou v roce 1993 na své 7. studiové album The Outer Limits umístila kanadská trojice Voivod. Mějte se parádně, užívejte si léta. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlno.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové a zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od Mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Melín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single, tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšel potom v různých bonusech a je to opravdu velice povrchná skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Melín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech. Little darling, on the factory floor, the sirens are wailing. They're calling you like lovers, they'd always want more. Department 27, deep down below, you're piecing together

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně radí. Tedy rádi ladí. Jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme teď apríl, za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Manch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedená. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

To byl Kevin Twilight a Harmony of New Wave na Gold Music Radio, tak Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, Synthpopu, taky postpunku, a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

0: byly Classic Snowball, ale Never Never Comes. Já jsem tak trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takovéhle se z té hrajeme a jsou to kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si z ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey.
1: Death.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono je tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.